Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.

práce cvic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čisté jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu.

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: Tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
1: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou tři validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
0: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy.

0: objavovať v nedeli. Sport. Hodne vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2,10 m vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
1: Počasí. Předpověď meteorologů na středu. Nejvyšší teploty přes den mezi 23 a 27 stupni Celsia, k tomu

0: Nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bousky, které mohou být místy i silné.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Berani, jste smíření s tím, že nemusíte být u všeho, být si, dneska budete plní ambicí a síly. Blíženci, urychleně vyřešíte jeden zásadní konflikt. Raci, nepřežeňte to s otevřeností a upřímností. Lvi, kritiku umíte říct i hezky a ohleduplně. Pany, občas zapomínáte na některé sliby, váhy, vaše charisma vám pomůže získat nové spojence. Štíři, hned ráno zařaďte tu nejvyšší rychlost. Střelci, dneska uplatníte nové nápady a kreativitu. Kozorozi, pozor, ať nepropásnete svoji velkou šanci. Vodnáři, dnešek zvládnete s nadhledem a konstruktivně. A co my ryby, když neuděláme všechno, tak svět se určitě nezboří.
1: Léto na Hané.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě.

0: ocení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané.
3: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: Flowbeat, místo i silné.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jste smíření s tím, že nemusíte být u všeho, být si, dneska budete plní ambicí a síly. Blíženci, urychleně vyřešíte jeden zásadní konflikt. Radci, nepřežeňte to s otevřeností a upřímností. Lvi, kritiku umíte říct i hezky a ohleduplně. Pany, občas zapomínáte na některé sliby, váhy, vaše charisma vám pomůže získat nové spojence. Štíři, hned ráno zařaďte tu nejvyšší rychlost. Střelci, dneska uplatníte nové nápady a kreativitu. Kozorozi, pozor, ať nepropásnete svoji velkou šanci. Vodnáři, dnešek zvládnete s nadhledem a konstruktivně. A co my ryby, když neuděláme všechno, tak svět se určitě nezboří.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Večerní pohoda u trojice. To je multižánrový.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Rádio Haná.
7: Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
3: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednané nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
2: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
1: Prostějov aktuálně.
2: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
2: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2 metry 10 vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
0: Počasí.
4: Předpověď meteorologů na středu. Nejvyšší teploty přes den mezi 23 a 27 stupni Celsia, k tomu

0: uvedené předpovědi musíme přidat i bousky, které mohou být místy i silné.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Zdravíme a víme, jak se jezdí tady. Apelujeme na všechny cyklisty, co jezdí hodně brzy ráno, třeba mezi 5:30 a 6:30, kdy je ještě tma. Prosíme a žádáme. Mějte vepředu světlo, vzadu blikačku, k tomu odrazky a reflexní vestu, ať jste vidět. Já jsem dneska viděla, respektive neviděla, dva na kole. Za prvé nesvítili a za druhé byli komplet v černém, jak ninjové. Opravdu nechcete něco takového potkat na silnici nebo na cyklostezce. Tak šťastnou cestu a hlavně dobře dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bylo 6 hodin, dobré ráno.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: pěkný pecky, ať neprošvihnete naše italské léto, protože po ránu nejenom, že si hrajeme italské megahity, ale rozdáváme taky jako vždycky balíček kvalitní italské kávy. Ono to přijde, nebojte se. A už za chvilku jsou tady taky naši dnešní oslavenci. Rádio Haná, teď je 6 hodin a 8 minut. Dobré ráno.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Haná.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: To bylo 7:15, tohle je středeční ranní topka rádia Hana, Wild Direction, Story of my life. Tak my jsme moc zvědaví, jaké příběhy bude psát ten dnešní letní den, 19. srpen. Jinak před půl sedmou určitě dáme počasí a dopravu. Jup, domluveno. Rádio Hana, teď je 6 hodin a 16 minut.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa, 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
2: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
3: Kapitán Jack Sparrow.
4: Proč ten rum věčně dochází?
0: A taky jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
5: Jedině na Rádiu Hana.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
7: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
8: Legenda, která psala historii české rockové scény.
7: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
8: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
7: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
8: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
7: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
12: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli

0: dneska bude hodně proměnlivé, počítáme s oblačností, občas se může ukázat i sluníčko a teploty odpoledne budou vyloženě letní, 25 až 27 a takhle by to mohlo být i zítra.
1: Doprava.
0: Taky tady máme aktuální dopravu, odstavené auto nám hlásíte na Olomoucku na trase Nedvězí Hněvotín, tady tedy opatrně a ještě připomínáme v Prostějově opravy nadjezdu u Vitany, což znamená, že zavřená je Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Tohle omezení komplikuje i sjezd z dálnice Prostějov Střed, takže od Olomouce se vlastně do města dostaneme pouze u Teska. To jenom připomínáme, šťastnou cestu.
1: Rádio Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 3 minuty bude 6:30 a my posíláme kamufláž.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

0: Dana Krištof, půlnoční hřích, 6 hodin a 35 minut. No a teď jedna taková malá noční můra. Představte si to v létě. Plačící dítě, které se odmítá připoutat a letadlo kvůli tomu prostě neodletí. Stalo se to teď v srpnu v kanadském Torontu. Takže my si povíme, jak si hlavně nepokazit dovolenou a jak cestovat s letadlem malými dětmi právě teď tady u nás na Hané.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
3: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často zkontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
2: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
3: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás letadle.
2: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
3: Tak ty rady budou dvě.

0: ocení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii, světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
3: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

čtvrtě na 7. No ale taky víme, co se děje. Máme pro vás vždycky ty nejlepší akce v našem regionu. Na olomouckých Poděbradech už se chystají na langošový víkend volume 3. V Kostelci na Hané bude už teď v pátek letní diskotéka na hřišti s námi, s rádiem

0: Zvučka. Podrobnosti o téhleté akci do 3 minut tady u nás tahané ve zprávách, tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: taky Ricky a Povery. To pak bude signál pro vás, rozdáme kávu. Rádio Hana, teď je 6.57.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Je středa 19. srpna. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu u státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provoz éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
4: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Už se ví, co stojí za překvapivým náhlým onemocněním 111 lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku. Jsou to noroviry, způsobily lidem střevní chřipku. Nákaza se už ale nešíří, zabrala tu místní hygienická opatření, informuje krajská hygiena.
2: Sport.
4: A neseme taky výsledky včerejších hokejových přáteláků klubů z našeho regionu. Všechny domácí týmy musely zkousnout prohru. Přerovští Zubři padli 0-1 v prodloužení se Vsetínem, Zlínští Berani podlehli Žilině 2-4 a Kroměříž prohrála se Šumperkem 0-2.
2: Počasí.
0: Tento týden se rozednívá zhruba v 5.15, sluníčko pak vychází ve 5:45 ráno a zapadá kolem 20. hodiny. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a odpoledne letní teploty 25 až 27, dnes i zítra. Jinak dneska nečekáme žádné extra deště, to by mělo přijít zase až ve čtvrtek a v pátek. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku může potkat na Olomoucku na trase Nedvězí Hněvotín, pak taky máme hlášené odstavené auto na silnici 35 Mohelnice Studená Loučka, jak je ta odbočka na Podolí, anebo v Moravské Třebové na Dvorní ulici, kousek od té benzinky OMV. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady aktuálně neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravuje se tu potrubí vodovodu. Ta uzavírka by měla trvat až do začátku listopadu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
0: Bylo 7 hodin, dobré

0: Vitaminová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: nové horoskopy. S námi si je poslechne už za chvilku taky Eva Farna, která minulý týden slavila narozky, takže je to lvice. Horoskopy za okamžik, je 7 hodin 8 minut. Dobré ráno.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: Naše tradiční květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, jste smíření s tím, že nemusíte být u všeho, být si, dneska budete plní ambicí a síly. Blíženci, urychleně vyřešíte jeden zásadní konflikt. Radci, nepřežeňte to s otevřeností a upřímností. Lvi, kritiku umíte říct i hezky a ohleduplně. Pany, občas zapomínáte na některé sliby, váhy, vaše charisma vám pomůže získat nové spojence. Štíři, hned ráno zařaďte tu nejvyšší rychlost. Střelci, dneska uplatníte nové nápady a kreativitu. Kozorozi, pozor, ať nepropásnete svoji velkou šanci. Vodnáři, dnešek zvládnete s nadhledem a konstruktivně. A co my ryby, když neuděláme všechno, tak svět se určitě nezboří.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: zapomenout Delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Aktuálně klid na Moravě, žádné nehody, žádné kolize. To je super zpráva. Za 4 minuty bude 7:30.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: nejlepší letní tipy a rady, jak třeba zvládnout strach z létání, jestli vůbec existuje nějaký zaručený recept.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z létání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
4: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
10: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Tady je Rádio Hana.

0: víkend pádlo v Horce nad Moravou. No a v Kostelci na Hané už tento pátek letní diskotéka s námi, s Rádiem Hana u fotbalového hřiště. Budeme se těšit.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
0: S námi taky dál nejlepší hudební výběr, už teď to rozjíždí kabáti. 7.44.

0: 57.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58-leté Zuzany Drinkové, které Olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeká, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, 5 švestek a Poberta. Uvidíme, který z nich to tedy bude.
1: Sport.
3: Další prohra na kontě tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny. Už je čtvrtá v řadě. V prvním kole na Challengeru v mexickém Cancúnu prohrál se Švýcarem Wawrinkou po setech 6-7 a 6-7 a na turnaji končí.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Pršelo v noci, pršelo taky brzy ráno. A my víme, jak bude. Ojedinile ještě počítáme se slabým deštěm nebo s přeháňkami. Jinak na Moravě budeme mít dál proměnlivou oblačnost a k tomu odpoledne letních 25 až 27 stupňů. S tím, že podobné teploty čekáme taky zítra a v pátek.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Mělo by to být až do konce srpna. Stále tedy počítáme s tím, že nefungují semafory na křižovatce u Drápala. Jinak teď máme také hlášený silnější provoz v Olomouci na Kosmonautů. A policejní hlídku můžeme potkat po ránu v Přerově na Lipnické anebo v Šumperku na Zábřežské. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: takže jsme tady, soutěžíme, pokud se dovoláte a navíc se ještě zaregistrujete na radiohana.cz, je ten nejlepší a nejsprávnější odkaz, tak klidně s námi můžete taky na výlet do italského Bergama. To je bonus, to budeme losovat 1. září. Víc se dozvíte na radiohana.cz. Co je jisté, že už za chvilku je tu s námi italská popová skupina Ricky e Poveri, což znamená bohatí a chudí. Tahle ta parta vznikla v Janově. Za dobu své existence prodali víc jak 22 milionů desek a tím se vlastně řadí opravdu k nejúspěšnějším italským hudebním projektům. Takže Ricky e Poveri jako soutěžní signální song a vy voláte 585 22 55 88. Káva je připravená.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luk.

0: Mamma Maria. Ano, italské léto nahané. Ricky e Poveri. Právě teď.
1: Italské léto nahané.
0: No tak Mamma Maria, a to nemůže být náhoda, že na drátě je skutečně Maria. Maruška od Hněvotína, Maruško, zdravíme.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás do rádia.
0: Moc děkujeme, nahané zdravíme. Maruško, tak já se zeptám, my teď budeme chviličku mluvit o skupině Ricky e Poveri, budeme se bavit o tom, co dělali předtím, než byli slavní, než se stali hvězdami, že oni měli docela obyčejná povolání. Zeptám se vás třeba, co vy děláte, nebo co jste dělala v životě.
2: No, já už jsem teď, jak se teď moderně říká, rentiérka.
0: Rentiérka, dobře. Seniorka, tak jaké bylo vaše povolání? Co bylo vaším životním posláním?
2: Já jsem pracovala v administrativě a naposledy jako účetní.
0: Účetní? A víte, že my hledáme účetní na Hané?
2: No vidíte.
0: No vidíte. Na Radio Haná.cz se navíc dozvíte, jak můžete vyhrát ten výlet do Bergama. A teď teda Ricky e Poveri, tak Franco, ten pracoval jako chemický laborant v jedné ropné společnosti.

0: ten Angelo, to byl spíš ten blondiáček, tak to byl dělník v Janovských ocelárnách a ta brunetka Angela, tak ta dělala obsluhu u benzínky. No, dali to dohromady, vydali pár milionů desek a všichni je známe jako Ricky a Povery, bohatí a chudí. Tak to je hezký příběh, ne, Maruško?
1: Je krásný příběh, ano.
0: Moc zdravíme do Hněvotína, doporučuju opravdu podívat se ještě na stránky radiohana.cz, kde je i ten správný odkaz, abyste se mohla zaregistrovat a třeba vyhrajete výlet do italského Bergama. Losujeme 1. září, ju?
1: Ano, dobře, děkuju.
0: Mějte se krásně, Maruško, hezké léto, hezký den.
1: Vám taky hezký den a hezké léto, děkuju.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
4: Jsme Radio Hana.

0: V letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.
1: Ráno je to.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Tohle to je středeční ranní topka rádia Hana. Nikdy to nevzdáváme. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a jsme zvědaví, jaké příběhy bude psát další letní den, konkrétně tedy 19. srpen. No a ještě před 8:30 samozřejmě bude počasí i aktuální doprava. Domluveno. Jup. Rádio Hana, teď 8 hodin a 18 minut.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
2: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
3: Kapitán Jack Sparrow.
4: Proč ten rum věčně dochází?
0: A tak jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
5: Jedině na Rádiu Hana.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
11: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetiahodinky.cz.
12: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
13: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
14: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
13: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Rádio Hana.

středeční ranní topce 8.28, to je aktuální čas. Podíváme se taky, co nás vlastně dneska čeká na Moravě. Bude to vesměs proměnlivá oblačnost. K tomu odpoledne letních 25 až 27 stupňů. Nejenom dnes, ale vlastně taky zítra. Doprava. Je tu taky aktuálně doprava před 8:30. Silnější provoz máme v Olomouci, na Kosmonautů a na Holické.

0: Tady máme hlášenou nehodu na Opavské. Pozor, je to srážka osobáku s nákladňákem, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za minutu bude 8:30. Dobré ráno.
2: Jsme Rádio Haná.

0: Zootropolis, tak tohle je nahané Shakira, Osvodím, 35 minut, středeční ranní topka a tenhle ten song, který vyloženě láká na nějakou tu exotickou dovolenou. A teď si to představte. Plačící dítě, které se odmítá připoutat, a letadlo prostě neodletí. Ano, to se teď nedávno stalo v kanadském Torontu, takže my vám poradíme, jak zvládnout cestování letadlem i s malými dětmi a jak si vlastně tu dovolenou nepokazit.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
3: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
2: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
3: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás letadlo.
2: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
3: Tak ty rady budou dvě.

0: řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací. Na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
7: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
10: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
11: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
10: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
11: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
10: Vstupenky na smsticket.cz.
11: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Rádio Haná.
12: Nejlepší hudební.

zážitek. No a jinak v sobotu chystáme Family Fest Telavina v Hranicích, což je den pro celou rodinu, navíc je to zdarma. V sadech československých legií bude třeba cymbálovka, pole dance, zpěvačka.

0: To znamená hádanka. No a něco jako hádanka nás čeká vždycky taky každé všední dopoledne mezi 9. a 10. protože je to procházka pamětí, kdy budeme vracet vaše vzpomínky, budeme hrát songy z jednoho konkrétního roku a vy si můžete tipnout. Dneska po 9. to mimochodem budou mega hity milénia.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba DJ Antoine. O další hudební nápad.

0: Takže jako vždy mezi 9 a 10 procházka pamětí, za okamžik už taky zprávy, počasí, doprava. Rádio Hana, teď je 8.55.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu. Známá vousatá rocková kapela ztratila bubeníka. Ve věku 77 let zesnul bubeník slavných ZZ Top Frank Beard. V kapele působil téměř 60 let a stál u hitovek jako Sharp Dressed Man nebo Gimme Your Lovin'. Skonal na svém ranči v Texasu.
2: Sport.
3: Poslední zápas prvního kola českého fotbalového poháru, ten je na programu dnes od 17.30 a to v Přerově Kozlovicích. Kozlovice vyzvou v souboji o postup Slavičín. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
1: i ve středu.
2: Počasí.
0: Tento týden se rozednívá zhruba v 5.15, sluníčko pak vychází ve 5:45 ráno a zapadá kolem 20. hodiny. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a odpoledne letní teploty 25 až 27, dnes i zítra. Jinak dneska nečekáme žádné extra deště, to by mělo přijít zase až ve čtvrtek a v pátek. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na třídě míru, je to kousek od neředínského krematoria. Jinak v Olomouci máme taky hlášenou policejní hlídku na Velkomoravské, kontrola je i na D1, poblíž exitu Hulín Západ anebo v Šumperku na generála Krátkého. A drobný ťukanec je taky na trase Prostějov Smržice, tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: učíme pít pivko s Usainem Boltem, když byl v Ostravě na Zlaté Tretře a lítal tam skutečně jako jamajský blesk. Dneska jsou to komplet mega hity milénia. Otázka zní, do kterého roku se vracíme. Třeba napoví i Black Eyed Peas, tak přejeme hezký poslech, hezké dopoledne.
1: Radio Hana.
2: Procházka paměti.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.
2: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: vracíme vaše vzpomínky a máme tady naprosto férový sportovní výkon Usaina Bolta v Ostravě. Vracíme se do roku, kdy na zlaté tretře zaběhl stovku za neuvěřitelných 9,77, byť to bylo s lehkým větrem v zádech. Byla z toho celosvětová senzace a Bolt se navíc v Ostravě naučil trošku víc pít také naše pivko. A musím říct, že na mistrovství světa v atletice v Německu na stovce to taky nebylo špatné. Tyson Gay a Safa Powell a samozřejmě Usain Bolt.
1: Start se povedl hned poprvé a výtečně odstartoval Daniel Bailey a Usain Bolt už rozbíhá své nohy. Usain Bolt jasně na prvním místě, Tyson Gay se ho stačí stíhat, ale nestačí a Safa Powell třetí. 9,58 je nový světový rekord neuvěřitelné hodnoty. To, co dokázal Usain Bolt, je neuvěřitelné a to Bolton měl pravdu v tom, že Gay sice může konkurovat starému světovému rekordu Usaina Bolta, ale nikoliv Boltovi v současné formě. Bolt první, Gay druhý a Safa Powell třetí. Viděli jsme nejfantastičtější, nejrychlejší a nejkrásnější stovku celé atletické historie.
2: Rádio Haná a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Svět kolem nás se zbláznil.
6: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
5: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
6: Přes 3,5 hodiny.
5: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
6: A je to prostě totální balzám na duši.
5: Rádio Haná.
6: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma 2 výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
11: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
12: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
11: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
12: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
11: Tak jdeme!
12: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.

0: srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Volba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tohle je nahané Rihanna, ano, a její Russian Roulette. And you can see my heart. Ruská ruleta, pokud hraješ, hraj až do konce. Vezmi zbraň a počítej do tří. Potím se a pohybuje se pomalu. Není čas přemýšlet. Jsem na řadě. A mimochodem dneska v Procházce paměti, my všichni v Olomouci a po celé republice jsme taky v řadě, stojíme gigantické fronty na 3D brýle, kinosály praskají ve švech, protože v prosinci má premiéru Avatar Jamese Camerona, spouští absolutní mánii, všichni prostě chceme vidět tu modrou Pandoru na vlastní oči. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: Vy jste Jake Sully. Mohl byste začít znovu v novém světě. A něco změnit.

0: tady už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zahrát.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: Hané v procházce paměti Lona Lewis, I see you. Vidím tě a seš úplně modrý, seš úplně modrá, celá modrá planeta, celá modrá Pandora. Vzpomínka na vlastně první promítání velkofilmu Avatar. Bylo to v prosinci, schválně do kterého roku se vracíme, do kterého roku vracíme ty vaše nejmodřejší vzpomínky. Za chvilku je tady taky David Dale a vlastně jeho první velká hitovka. Teď hned v procházce pamětí. Tak co myslíte, který je to rok?
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: 21 Guns, další song, který patří do dnešní procházky pamětí, kdy si hrajeme jenom megahity milénia, vzpomínáme na zlatou tretru v Ostravě, kde Usain Bolt zaběhl stovku za neuvěřitelných 9,77, no a na mistrovství světa v Německu to ještě vylepšil. A taky dneska vzpomínáme na velkofilm na Avatara od Jamesa Camerona. Co myslíte, do kterého roku se dnes vracíme?
1: Je Avatar v bezpečí?
2: Jsem tu a budu bojovat, to přece víš, ale budu potřebovat pomoc.
3: Velká matka se nestaví na ničí stranu, Jakeu, protože ona jenom střeží rovnováhu života.
4: Rádio Hana a Procházka paměti.
5: Dnes je to rok 2009.

0: Možná má třeba nějaký nepříjemný romantický zážitek. Lady Gaga, takhle, z nějakého léta, nekonkrétního, každopádně v procházce pamětí vzpomínka na rok 2009. Bad Romance, teď už se mnou ve studiu Majda, já tě zdravím, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Možná teď budeme vzpomínat na něco nepříjemného, nebo spíš takhle. Otázka na našem rádiovém Facebooku zní, čeho se my Češi prý úplně nejvíc bojíme nebo obáváme, když odjíždíme na dovolenou. Máš ty nějakého takového strašáka? My jsme třeba dneska řešili, když se někdo bojí létání, jak to jako vyřešit v hlavě.
1: Hele, létání se nebojím, já si myslím, že se bojím takových těch věcí, jako zapomenu vypnout vodu, teď mi tam někde něco praskne, vyteče, já se vrátím do vytopeného bytu, tak myslím si, že to je takový můj jako strach, takže se samozřejmě snažím.

0: Dokonce.
1: Jo, prostě něco fakt jako životně důležitého. No, já třeba, když jsem jela takhle na zahraniční dovolenou, tak jsem si zapomněla kompletně ponožky, měla jsem jenom jedny. To chceš mít na dovolené, kdy jsi třeba 4-5 dní. Jo, dá se to přežít. Dají se nakoupit ponožky v cizině.
0: Dej, ale tak.

0: mají dou dáme italské léto. Uvidíme, jestli rozdáme těstoviny už v další hodině, jestli nám k tomu zaspívá Umberto Tozzi. Zprávy počasí, doprava, máme to tady. Je 9.57 a nahané, jedeme dál.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
2: Bruntál aktuálně.
3: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Česko jde do dalšího pokusu získat prestižní americkou filmovou cenu Oscar. V kategorii mezinárodní celovečerní film bude soupeřit s dokumentem natočeným na mobil, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky v něm otevírá téma, proč se její blízcí ocitli na ulici. Snímek už zaujala například v Německu.
4: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Forum, není úplně nezávislá, a ty cesty Forum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je.
3: Říká prezident České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak film na Oscarech dopadne, to se dozvíme v březnu příští rok.
1: Sport.
3: Přerovští hokejoví Zubři mají před startem nové sezóny Maxaligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxaligy přerovští Zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Pršelo v noci, pršelo taky brzy ráno. A my víme, jak bude. Ojedinile ještě počítáme se slabým deštěm nebo s přeháňkami. Jinak na Moravě budeme mít dál proměnlivou oblačnost a k tomu odpoledne letních 25 až 27 stupňů. S tím, že podobné teploty čekáme taky zítra a v pátek.
5: Jsem John, John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme třeba v Olomouci na Masarykově anebo na Dobrovského, hlídka také v Bystrovanech u toho kruháče. Kontrolu můžeme potkat i v Prostějově, na Olomoucké nebo za Kosteleckou a na D1 číhají na exitu Hulín západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: ladíte Rádio Hana. Stále si užíváme italské léto na Hané. Brzy budeme společně soutěžit o těstoviny, což k Itálii prostě neodmyslitelně patří. Italové berou své těstoviny dokonce tak vážně, že na ně mají speciální zákon. Už od roku 1967 v Itálii platí předpis, podle kterého se za pravé sušené těstoviny smí označovat jen ty vyrobené ze 100% tvrdé pšenice, takže takzvané semoliny. Pokud by nějaký výrobce zkusil těsto ošidit obyčejnou pšeničnou moukou, hrozí mu obří pokuta a zničená pověst. Semolina totiž drží tvar, nelepí a zaručí, a to je důležité, správné al dente. Tak zůstaňte s námi, ať si takové těstoviny můžete dát s námi. Soutěžit můžeme třeba už za chvilku. Uvidíme.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Včera ráno přišlo.

0: Dnes klub Olomouc.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

5. srpna. Kaufland. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin. Jsme Rádio Hana.

0: Rádiem Haná se nudy bát nemusíte.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Do Olomouce přijedou Činasky, už tento pátek zahrají na korunní pevnostce. Letní diskošku si užijeme v Kostelci na Hané na hřišti. Rozjede to s námi Rádio Haná a Martina Kvítko Procházková. Už

0: sporty. Tak co? Už se těšíte?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz

0: Užívejte, užívejte.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Krejčo s kapelou Krištof nějak málo tančí, my ale doufáme, že vy si s naším nejlepším hudebním výběrem můžete zatančit, kolik jen chcete. Třeba cestou pro dopolední kafe, nebo už na oběd. Ať jsme vás právě zastihli kdekoliv, hrajeme pro vás i po 11. hodině. A máme pro vás připravené parádní pecky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Ready jsme prostě jako Ready Kirken. Těšíme se taky na víkenda. A možná to tu rozjedeme i v rytmu italské legendární písničky Ti amo. To by totiž taky znamenalo začátek dalšího kola soutěžení o testoviny v italském Létu na Hané. Tak buďte pozorní. Teď už ale zprávy počasí doprava. Je 10 hodin a 54 minut.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů tu je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
2: Přerov aktuálně.
4: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Už se ví, co stojí za překvapivým náhlým onemocněním 111 lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku. Jsou to noroviry, způsobily lidem střevní chřipku. Nákaza se už ale nešíří. Zabrala tu místní hygienická opatření, informuje krajská hygiena.
3: Sport.
4: A do akce jde naše hokejová reprezentace. Ve finále turnaje 4 zemí se představí naši hokejisté do 17 let. V 16.30 vyzvou v konečném utkání Spojené státy. A už v 15 hodin 30 minut hrají naše hokejistky proti Finkám v rámci série Euro Hockey Tour.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme většinou oblačno, sem tam nám spadne nějaká ta přeháňka. Mraky by se nám měly začít rozpouštět k večeru. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 26 stupni. Větřík nám fouká jen mírný. I zítřek bude převážně v duchu šedé oblohy. Lokálně se mohou vyskytnout přeháňky, někde dokonce i bouřky. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 25 až 29 stupňům. Biozátěž je dnes na dvojce. Zítra se nám zhorší na 3. stupeň. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehody. Pozor si ale dáme na odstavené auto na Krejnici v ulici Brněnská. Taky nám v hanácké metropoli číhají policejní hlídky. V ulici Mrštíkovo náměstí, u Mlýnského potoka a na ulici Velkomoravská. Nehoda se vyšetřuje na Blanensku na silnici 43 na trase mezi Krhovem a Svitávkou na úrovni rybníka Skalice. Havárie se vyšetřuje taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Policejní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Ivanovice na Hané, na D55 na exitu na Pajedla a taky v Březové nad Svitavou na Moravském náměstí. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Vaše letní rádio. Rádio. Rádio. Rádio. nejlepší hudební výběr.
6: Nosím černý brýle.

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

Ladíme Rádio Hana. Léto je v plném proudu, půlka srpna stále před námi a spousta z vás ještě určitě chystá na letiště a těší se na Dovču, těší se k moři. Doufám, že vaše cesta proběhne úplně hladce a ne jako cestujícím, kteří v sobotu zažili na lince z Prahy do Splitu nečekané zdržení. Jejich letadlo totiž nabralo více než hodinové zpoždění po tom, co se muselo z dráhy vrátit pro zapomenutou skupinku 10 klientek z nočního klubu. Podle zástupců pražského nočního klubu šlo o jejich hostesky, které měly zaplacené VIP služby, včetně dovezení na letiště, a samotné letiště prostě klientky dovezlo pozdě a tak se pro ně letadlo muselo vrátit. Přejeme vám, ať vy nemusíte na nikoho čekat a odletíte přesně na čas. My taky totiž jedeme na čas. Třeba teď je čas na nejlepší hudební výběr. Už za chvíli Amerika od

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
10: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
11: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na našem Facebooku se vás ptáme, čeho se nejvíce bojíte při odjezdu na dovolenou. Máme to docela vtipné odpovědi. Jirka píše, že se bojí, že lidi budou v letadle tleskat při přistání. Petr se prý obává toho návratu. Máme tu ale i vážné odpovědi, třeba od Ivety, která píše, že se bojí té samotné cesty. Jestli to máte taky tak a ještě jste trošku nervózní, třeba z letu letadlem, jste na těch správných vlnách Rádia Hana. Před námi je letní servis, kde si o tom popovídá. Máme po něm kabáti nebo třeba Avril Lavigne.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
4: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát odpovědně.
11: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
12: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
13: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
14: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
13: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
14: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
13: Tak jdeme!
14: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, možná právě jdete nakoupit, možná nás posloucháte během polední přestávky v podniku, hrajeme vám třeba i do kuchyně k vaření nebo do gauče ke středečnímu relaxu. Tomuhle všemu pro vás tady máme nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Možná trochu zpomalíme.
3: Zpomaň, máš prý vysokou rychlost, vnímám ju len šestým zmyslom.
0: Svoje tajemství Secrets nám prozradí Miley Cyrus. Možná si

0: V čase 11 hodin a 55 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
1: Sport.
3: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie. A budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Na meteorologické mapečce Výstrach konečně zmizelo varování před rizikem ohně z důvodu obrovského sucha. Vyměnilo ho ale varování před silnou bouřkou na zítřejší odpoledne. Je sice jen nízké, ale máme ho na celém jihu Olomouckého kraje a taky na Boskovicku, Blanensku, Vyškovsku nebo třeba Kroměřížsku. Ve čtvrtek se odpoledne a k večeru na většině území vyskytnou deště, lokálně i bouřky. Během nich se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Kroupy a taky přívalové srážky. Tak zítra raději výlet na odpoledne neplánujeme.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme poměrně hladce. Pokud ale budeme projíždět ulicemi Týnecká a Rozberská, dáme si pozor. Uklízí se tu totiž silnice. Připomínáme nehodu na Blanensku na silnici 43 na trase mezi Krhovem a Svitávkou. Místo je neprůjezdné, doprava je odkloněná po objízdné trase. Policejní hlídky nám číhají ve Zlíně na třídě 3. května, na D1 na exitu Bělotín a taky Mořice. Předpisově pojedeme raději i na D46 na exitu Olomouc střed. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební

0: Ana, už zítra slavíme Národní den rádia, my to určitě chceme oslavit, a to tím, že dáme dárek my vám. Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilku pustíme italský song od Umberta Tociho. Vy nám můžete zavolat, vyhrává ten nejrychlejší a hrajeme o těstoviny. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který najdou na radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585-225-88.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: My soutěžíme s italským letem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese balík těstovin a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na odkazu, který najde na webu radiohana.cz. Dobrý den, kdo pak se dnes může radovat z výhry?
1: Dobrý den, tady Jana.
0: Jano, odkud k nám voláte?
1: Ze Šumperka.
0: Já se zeptám, umíte říct něco italsky, třeba nějaký pozdrav nebo název jídla?
1: Pizza?
0: No paráda. Ještě mě možná napadá špagety, to byste možná taky mohla znát, že?
1: Jo, špagety taky, no.
0: No, tak to je paráda. A možná, jestli máte ráda sýr, tak si občas objednáváme pizzu quattro formaggi. Přesně tak, no vidíte, vy už jste téměř italka. To by byste se v té Itálii asi nestratila. Už jste někdy v Itálii byla?
1: Ano.
0: Kde přesně?
1: Někdy před půl lety v Bibione.
0: No, takže italské Bergamo, to ještě nemáte projité.
1: Ne.
0: No, tak vidíte, teď máte šanci hrát o pobyt v italském Bergamu. Stačí, když se zaregistrujete a pak už teda mít trochu toho štěstí, protože se dostanete do slosování a kdo bude ten vítěz, to se dozvíme 1. září. Tak já vám moc gratuluju, ty těstoviny jsou vaše. Připomínám tu registraci, mějte se krásně.
1: Děkuji vám moc krát, mějte se hezky.
0: Taky.
1: Naschledanou.
0: Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na soutěž o sýry.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Tady je Rádio Hanák.

0: Rádio Haná je tady s vámi i ve středu 19. srpna. Připomínáme si Světový den letectví. To, když se řekne, upřímně si takhle o prázdninách. Vzpomenu na letecké dny, které nám vedoucí dělávali na táboře, když jsem byla malá. To věděl člověk, že je zle, když se vracel ke stanu, před kterým byla položená deka a na ní spousta věcí. Jaké další vzpomínky a zajímavosti přináší dnešní datum, to si teď povíme v našem kalendáriu. Za 20 minut pro vás budeme mít i naše aktuální zprávy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
3: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
4: Kapitán Jack Sparrow.
5: Proč ten rum věčně dochází?
2: A tak jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: středa může být v práci někdy pořádně náročná. My na Rádiu Hona se vám je snažíme zpříjemnit našimi parádními peckami. Saháme do krabičky zlatých hitů, tak i do letošních novinek. Zaspíváte si s námi třeba i česky. Od každého tu prostě máme něco.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahrajou nám třeba činasky.

0: Taky tady máme Huntrix a Golden. To je korejská písnička a možná si dáme i italskou. Vy víte, co to znamená, když u nás zazní tyhle tóny. Přesně tak, zavoláte nám do studia, protože první dovolený vyhraje sír. Teď už jsou před námi zprávy, aktuální čas je 12 hodin a 57 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Posloucháte zprávy. Mohutný dravec létá nad Hanou. Ornitologové zaznamenali na Hané v okolí Olomouce výskyt vzácného orla královského. Tento dravý pták se v regionu objevuje během žní, kdy v polích snadněji loví kořist. Orly královští, kteří mají až dvoumetrové rozpětí křídel, patří k nejvzácnějším dravcům v Česku. Jejich výskyt u Olomouce, na Přerovsku nebo i na Kroměřížsku ukazuje, že obdělávaná zemědělská krajina pro ně představuje klíčové loviště. Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
1: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Co stojí za náhlým onemocněním více než stovky lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku? Jsou to noroviry, způsobili lidem střevní chřipku. Hygienici tu zavedli protiepidemická opatření a nákaza se již téměř nešíří.
2: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. A v porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Říká za krajskou hygienickou stanici mluvčí Markéta Koutná. Sport. O postup do čtvrtfinále na turnaji ATP v Cincinnati dnes se bude hrát přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Na betonovém kurtu ho čeká po 6:30 večer střet s Argentincem Tirantem. Hrají spolu poprvé. Uvidíme, jak to Jakub zvládne.
3: Počasí. Víme, jak bude. Ještě včera to vypadalo, že se třicítkám tento týden vyhneme, odborníci ale nyní hlásí, že by zítřejší teplotní maxima mohla dosáhnout až 31 stupňů. Do konce týdne by se mělo jednat o nejteplejší den. Čtvrteční ráno a dopoledne nás může přivítat místy polojasnem, převažovat bude ale velká oblačnost. Později odpoledne a k večeru už se nám zatáhne úplně, na většině území očekáváme déšť, lokálně i bouřky, které mohou být i silné. Odborníci pokládají, že by nám mohlo spadnout až 15 mm srážek. V bouřkách ojediněle až 30. Víme, jak se jezdí tady. Olomouci dořešujeme bouračku v ulici Pod Lipami. Po nehodě na silnici 43 na trase mezi Svitávkou a Krhovem už projedeme. Můžeme se tady ale trochu zdržet. Policejní hlídky na nás číhají na D46 na exitu Olšany u Prostějova. Na pokutu si dáme pozor taky na D55 na exitu Hulín Východ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná víme, co se tady u nás děje. Chystáte se v neděli na pohodovou procházku do olomouckých smetanových sadů? Pak pozor, ať neskřížíte cestu rozjetým bruslařům. V neděli 23. srpna to totiž v Rudolfově aleji pořádně zasviští. Od 10 dopoledne do 15:30 se tam projede inline pohár České republiky v rychlobruslení. Trať bude kompletně ohraničená oplocením a výstaviště Flora prosí všechny návštěvníky, aby zábrany striktně respektovali a do dráhy vůbec nevstupovali. Srážka v téhle rychlosti by totiž bolela obě strany. S námi máte přehled, za 20 minut už si do studia pozveme našeho hosta.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planet.

5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací

0: Na Rádiu Haná už jsme dneska mluvili o tom, jak se zbavit strachu z létání, aby byla naše letecká cesta na dovolenou úplně bez komplikací. Vyspovídal teď kolega Lukáš, odbornici z letiště, která nám poví, čemu se při létání vyhnout. S námi bude vaše cesta na dovolenou naprosto hladká. Posloucháte Rádio Haná, už za 20 minut pro vás máme naše zprávy.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
3: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
2: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
3: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás letadle.
2: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
3: Tak ty rady budou

0: focení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven sedmý ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrová.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Super Jackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: CZ. Děláme akce.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
2: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Hna, před námi je druhá hodina, to znamená, že to tady převezme Štěpán, který už je ve studiu. My jsme se včera potkali a on přišel s nápadem, že uděláme dnešní předávku na písmeno P, takže jdeme na to. Předávka písmeno P, pán po pravici, pápa.
1: Přesně, přeji mi pracovní pozdrav, přeji pěkný program, příjemné písničky, pozitivní posluchače. Plno povedených příspěvků.
0: Paráda, půlky prázdnin, počasí příjemné, plánuješ pohodu po práci?
1: Plánuju. Playlist, přijde Pink, potom Pokáč, posléze Prince, Prodigy, perfektní písničkový program.
0: Pane, jo, pane.
1: jedem
0: poslední P, teď už další nejlepší hudební výběr. Máme pro vás parádní pecky i po 14. hodině.
2: Hit za hitem.
1: Písničková paráda.
0: Přijde Michal.

Možná si pustíme taky italskou peckou, která by nám odstartovala soutěž o italský sýr. Uvidíme, kde na to dojde. Už to už je na Štěpánovi, čekáme ale na tuhle melodii. Teď už jdeme dál, před námi jsou zprávy s Tomem Gottwaldem, je 13 hodin a 55 minut.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
1: Bruntál aktuálně.
0: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnému suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Česko jde do dalšího pokusu získat prestižní americkou filmovou cenu Oscar. V kategorii mezinárodní celovečerní film bude soupeřit s dokumentem natočeným na mobil Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky v něm otevírá téma, proč se její blízcí ocitli na ulici. Snímek už zaujala například v Německu.
2: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Forum, není úplně nezávislá, a ty cesty Forum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je.
0: Říká prezident České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak film na Oscarech dopadne, to se dozvíme v březnu příští rok. Sport. Přerovští hokejoví Zubři mají před startem nové sezóny Maxaligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnatinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxaligy přerovští Zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme většinou oblačno, sem tam nám spadne nějaká ta přeháňka. Mraky by se nám měly začít rozpouštět k večeru. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 26 stupni. Větřík nám fouká jen mírný. I zítřek bude převážně v duchu šedé oblohy. Na většině území očekáváme déšť, lokálně i bouřky, které mohou být i silné. Biozátěž je dnes na dvojce. Zítra se nám zhorší na 3. stupeň.
5: Jsem John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme téměř bez komplikací. Jen na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov si dáme pozor na odstavené auto na Krajnici. Dva osobáky se nám pak srazily na Uhersko-Hradišťsku na trase Buchlovice Stupava. Na místě jsou záchranné složky, na silnici přikáží havarovaná auta. Projíždíme proto se zvýšenou opatrností. Očekáváme taky zdržení, nyní nám hlásíte i 20 minut. Nehoda se vyšetřuje taky ve Zlíně v ulici Gahurova. Přejeme vám pohodovou jízdu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: každého s úsměvem. No a dnes speciálně zdravíme milovníky herního průmyslu. Přesně za 3 měsíce u nás vychází dlouho očekávané GTA 6. Tak co, brali byste v práci volno, abyste si tuhle hru mohli zahrát? U amerických vojáků se to možná stane realitou. Na jedné základně v Georgii se totiž objevilo memorandum pro 9. ženijní prapor. No a pokud vojáci do poloviny listopadu podepíšou prodloužení smlouvy, dostanou jako bonus 4 dny volná, to přesně od 20. do 23. listopadu, kdy má nová hra vyjít. Zatím to tedy není 100% oficiální, ale uznat se musí jedno, motivace k další službě vlasti je to více než slušná. I my na Rádiu Hana sloužíme lidu, no a už za chvíli u nás pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát odpovědně.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

0: Ufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: kde u nás pokračuje ten nejlepší hudební výběr taky během středečního odpoledne. Do dalších zpráv u nás taky Dua Lipa s Eltonem Johnem, Vanessa Williams a nebo Jeleni. Ale ještě předtím pojďme zjistit, co se dnes můžeme dočíst u regionálních zpravodajů.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách víme, co se děje na Hané. Přečetli jsme regionální zprávy, tady je přehled, o čem se píše. Začínala na školním závodě v Olomouci, teď je mistryní světa. V italském Janově vybojovala zlatou medaili Teresa Rauturier. Věnuje se orientačnímu běhu. Je absolventkou Univerzity Palackého. Více o jejím příběhu i úspěchu najdeme na Olomouckém reportu. Příznivci letectví se mají na co těšit. V Šumperku se totiž 12. září uskuteční velký letecký den, který připomene 80 let od založení zdejšího aeroklubu. Přípravy jsou v plném proudu. Bližší informace přináší šumperský rej. Kompletní výměna ozvučení čeká na sklonku letních prázdnin Kino nad Sklepí v Kroměříži. Kino proto bude v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. To se dočteme v kroměřížském deníku. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: Hola, tak už je to tady. Každý

0: Agenda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: V galanterii Bivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Bivoje všechno je.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: zdravím, Radio Haná 14:56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
0: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
1: Sport.
0: A do akce jde naše hokejová reprezentace. Ve finále turnaje 4 zemí se představí naši hokejisté do 17 let. V 16.30 vyzvou v konečném utkání Spojené státy. A už v 15 hodin 30 minut hrají naše hokejistky proti Finkám v rámci série Euro Hockey Tour.
2: Počasí. Co říkají meteorologové o počasí v našem regionu ve čtvrtek? Čeká nás většinou oblačno nebo zataženo, dešťové přehánky místy

20 stupňů. Jezděme opatrně. Dopravní nehoda dvou nákladních aut a chodce se vyšetřuje v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Na místě jsou záchranáři, ale mělo by to jít zatím projet. Nehoda je taky v Držovicích na Konečné nebo v Šumperku na Jesenické. Taky tyto úseky jsou z

0: projíždí se to přes Medlovice a Koryčany. No a na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Olomouci, na Tomkově a taky na Velkomoravské ulici a nebo v Prostějově na Průmyslové. Dobře, dojďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

je obrovský hit Felicita od Dua Albano a Romina Power, který skončil až druhý. Název znamená v překladu běžné příběhy každý den, no a ten text vypráví o obyčejných lidech, každodenní rutině, snech a pocitu, že člověk pořád někam spěchá a přitom přešlapuje na místě. Tak my přešlapovat nebudeme, půjdeme si to na hanácké vlně pustit, no a vy žhavte naši centrální linku

Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží.

0: 5. srpna. Kaufland.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

Korn posílá jeden ze svých největších hitů do éteru Rádia Hana minutu před 3:15. Přejeme krásné odpoledne, za chvíli opět pokračuje ten nejlepší hudební výběr, ale ještě předtím pozveme na fotbal. V neděli hraje v Olomouci na Andráku Sigma, no a ve 20 hodin hostíme Pardubice. Já se na vás budu těšit, ale už od 19. hodiny ve fanzóně. Jinak v Tovačově na zámku nás pobaví komedie Natěrač, a to už zítra od 19. hodiny. No a taky pokračuje prostějovské léto, na programu je ve čtvrtek večer.

0: www.zábava.cz.
1: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
7: Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná, je před námi 16. hodina, no ale ještě před dalšími hity. Přineseme samozřejmě taky další čerstvé informace. Orel Královský na Hané i další bouřky v našem regionu. Tak to a mnohem více rozebereme už za okamžik. A po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme

0: Posloucháte zprávy. Mohutný dravec létá nad Hanou. Ornitologové zaznamenali na Hané v okolí Olomouce výskyt vzácného orla královského. Tento dravý pták se v regionu objevuje během žní, kdy v polích snadněji loví kořist. Orly královští, kteří mají až dvoumetrové rozpětí křídel, patří k nejvzácnějším dravcům v Česku. Jejich výskyt u Olomouce, na Přerovsku nebo i na Kroměřížsku ukazuje, že obdělávaná zemědělská krajina pro ně představuje klíčové loviště. Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
1: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Co stojí za náhlým onemocněním více než stovky lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku? Jsou to noroviry, způsobily lidem střevní chřipku. Hygienici tu zavedli protiepidemická opatření a nákaza se již téměř nešíří.
2: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. A v porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Říká za krajskou hygienickou stanici mluvčí Markéta Koutná. Sport. O postup do čtvrtfinále na turnaji ATP v Cincinnati dnes se bude hrát přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Na betonovém kurtu ho čeká po 7:30 večer střet s Argentincem Tirantem. Hrají spolu poprvé. Uvidíme, jak to Jakub zvládne.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané.
4: Italiana. Počasí.
5: Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky.

0: 35 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Pokračuje vyšetřování nehody nákladního auta a dvou chodců v Přerově na ulici doktora Edvarda Beneše. Projet se to ale opatrně dá. Nehoda je taky v Šumperku na Jesenické, na trase Přerov Osek nad Bečvou, mezi Olomoucí a Šternberkem u odbočky na Dolany a taky v Hulíně na Záhlinické ulici. Všechna tato místa jsou ale opatrně sjízdná bez zdržení. Na policejní hlídku potom pozor v Olomouci na Tomkově. V Olomouci zároveň počítejte taky na Jeremenkově se zdržením na 10 minut, no a další policejní hlídka je i ve Svitavách na Máchově aleji. Dobře dojďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: zajímavé průzkumy. Pozor na silnicích, když váš oblíbený interpret vydává novou desku. Možná to zní jako bizarní vtip, ale data mluví jasně. Prestižní časopis Gemma Network Open zveřejnil studii, podle které v Americe ve dnech premiér očekávaných světových alb stoupá počet smrtelných dopravních nehod, a to až o 15%. A důvod? Řidiči ladí novinky hned za volantem, nedávají pozor na cestu, no a emoce dělají zkrátka své. Až tedy vyjde další obří hit, pamatujte, prvotřídní hudba počká, ale bezpečný návrat domů ne. Díky moc, že ladíte Rádio Haná, kde vám přejeme i nadále báječnou středu.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Flant. 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
1: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
1: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
1: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Rádio Haná.
4: Vaše letní rádio.

0: Rokem bylo na Rádiu Haná, kde je nám taky dobře. Už za chvíli v naší společnosti i Coldplay nebo Simply Red a Alex Warren. Ale než se do toho dáme, tak si jdeme připomenout, jak se nebát v letadle.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
3: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: Vlada s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.

0: Přejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
0: Bruntál aktuálně.
3: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Česko jde do dalšího pokusu získat prestižní americkou filmovou cenu Oscar. V kategorii mezinárodní celovečerní film bude soupeřit s dokumentem natočeným na mobil Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky v něm otevírá téma, proč se její blízcí ocitli na ulici. Snímek už zaujala například v Německu.
4: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci fórum, není úplně nezávislá, a ty cesty fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je.
3: Říká prezident České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak film na Oscarech dopadne, to se dozvíme v březnu příští rok.
1: Sport.
3: Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxa Ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa Ligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
1: Počasí.
5: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který v Olomouci nastane minutu po 20. hodině. Zítra potom sluníčko vyjde v 5.49. Víme, jak bude? Ve čtvrtek počítáme s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou a s teplotami v maximech okolo 30 stupňů Celsia. K tomu musíme připočíst i dešťové přehánky s občasnými bouřkami. V pátek nám budou teploměry ukazovat okolo 25 a stále se mohou objevit bouřky a déšť. Pokračuje vyšetřování dopravní nehody mezi Olomoucí a Šternberkem u Dolán. Projet se to dá, ale bez zdržení. No a dopravní nehoda motorky a psa se došetřuje i na Záhlinické ulici v Hulíně, tak tady taky pozor. Svitavy Olomoucká, Napajedla nádražní, Blansko, Poříčí a nebo Kroměříž, Kojetínská, tak na těchto ulicích dávejte pozor na policejní hlídky. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio.

řádků tvých hras. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jediné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Slouka vyrazil na výpravu k Baltskému moři. Neběžel, nejel na kole, ale vypravil se po řece Odře na levném nafukovacím paddleboardu. No a tahle tisícikilometrová trasa mu trvala 40 dní a my na rádiu Hana tleskáme. Zdravíme na Blanensko, no a za chvíli u nás taky Kateřina Marie Tichá nebo James Blunt.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát odpovědně.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetár.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Už tuto sobotu 22. srpna oží Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užijte

0: A na další podrobnosti ohledně dnešního datumu si posvítíme s kolegyní Marťou.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa, 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
3: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
4: Kapitán Jack Sparrow.
5: Proč ten rum věčně dochází?
2: A taky jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
13: Rádio Haná.

0: 12 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
0: Sport.
2: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie. A budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
0: Počasí.
3: Co říkají meteorologové o počasí v našem regionu ve čtvrtek? Čeká nás většinou oblačno nebo zataženo, dešťové přehrady.

0: 25 stupňů. Doprava. Bourá se u Spytihněvy na trase Komárov-Topolná, jde o nehodu osobního auta, policisté jsou na místě, ale řidiči se tady dostanou bez zdržení. Policejní hlídka je v tuhle chvíli v Otrokovicích na Zlínské ulici, no a v Přerově pozor na Tržní ulici. Je tady hlášená nefunkční světelná signalizace. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Johana hrajeme pro každého s úsměvem. No a dnes speciálně zdravíme milovníky herního průmyslu. Přesně za 3 měsíce u nás vychází dlouho očekávané GTA 6. Tak co, brali byste v práci volno, abyste si tuhle hru mohli zahrát? U amerických vojáků se to možná stane realitou. Na jedné základně v Georgii se totiž objevilo memorandum pro 9. ženijní prapor. No a pokud vojáci do poloviny listopadu podepíšou prodloužení smlouvy, dostanou jako bonus 4 dny volná, to přesně od 20. do 23. listopadu, kdy má nová hra vyjít. Zatím to tedy není 100% oficiální, ale uznat se musí jedno, motivace k další službě vlasti je to více než slušná. I my na Rádiu Hana sloužíme lidu, no a už za chvíli u nás pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000. Dětská kola od

0: všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká Olpran.cz.
2: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: No a jdeme zjistit, co bychom před naším odletem na dovolenou měli mít 100% v rychtyku.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
3: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často zkontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
2: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
3: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
2: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
3: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na

0: focení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
6: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: počasí.
1: Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přeháňky.

0: bouřkami a deštěm.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

zajímavé průzkumy. Pozor na silnicích, když váš oblíbený interpret vydává novou desku. Možná to zní jako bizarní vtip, ale data mluví jasně. Prestižní časopis Gemma Network Open zveřejnil studii, podle které v Americe ve dnech premiér očekávaných světových alb stoupá počet smrtelných dopravních nehod, a to až o 15%. A důvod? Řidiči ladí novinky hned za volantem, nedávají pozor na cestu, no a emoce dělají zkrátka své. Až tedy vyjde další obří hit, pamatujte, prvotřídní hudba počká, ale bezpečný návrat domů ne. Díky moc, že ladíte Rádio Hana, kde vám přejeme i nadále báječnou středu.

0: ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Rádio Hana.

0: Určitě nikam nepřelazujte, připomínáme, že mezi 8 a 9 u nás každý večer probíhají 80 v 8, kdy hrajeme jeden 80kový kus za druhým. Nicméně, než se do toho pustíme, tak za chvíli u nás taky kapela Jelen nebo Taylor Swift. A úplně nejdříve míříme zjistit, co se dnes můžeme dočíst u regionálních zpravodajů.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách víme, co se děje na Hané. Přečetli jsme regionální zprávy, tady je přehled, o čem se píše. Začínala na školním závodě v Olomouci, teď je mistryní světa. V italském Janově vybojovala zlatou medaili Teresa Rauturier. Věnuje se orientačnímu běhu. Je absolventkou Univerzity Palackého. Více o jejím příběhu i úspěchu najdeme na Olomouckém reportu. Příznivci letectví se mají na co těšit. V Šumperku se totiž 12. září uskuteční velký letecký den, který připomene 80 let od založení zdejšího aeroklubu. Přípravy jsou v plném proudu. Bližší informace přináší šumperský rej. Kompletní výměna ozvučení čeká na sklonku letních prázdnin Kino nad Sklepí v Kroměříži. Kino proto bude v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. To se dočteme v kroměřížském deníku. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Víc

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma 2 výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Rádio Haná. 90 v 9.
4: Co je to zač?
5: Je to asteroid, pane.
4: Jak je velký?
5: Pane, náš odhad je 90.
4: Je velký jako Texas, pane prezidente. Jakou škodu může...
5: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.
6: A

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stemple, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených států.

0: Než asteroid minul měsíc, měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bysme byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

0: Thank you.
1: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás letadle.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě.

0: ocení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
0: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
0: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto nahané.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun. Sport. 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie. A budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
1: Počasí. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky.

0: 5 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Yes. Come on. Martinez.

0: je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Mej drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

slovensky, španielsky, italsky nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z